0: to dneska. Čekaj, takhle, no, to je
1: Já žiž židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Thank you.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem 1. A to je na tomto zajímavý.
1: Díky.

0: Почему?
1: Это время.
0: Почему?

6 minutek po 6. Krásné a dobré ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádio 1 přeje David Štrbáček. A jako obvykle, až do 9 uslyšíte hlavně hudbu. Příjemný poslech.

Druhá novinka. Cardo a Dekumanus ve společné písničce Říjen. Obracím

Američanka, která se říká 070 Shake Baby Driver. A teď Future Islands, The Fountain. 3 minutky po 6:30, posloucháte Radio 1.

Gracias.

Jarní rána byla jako krajíc čerstvého chleba s máslem a medem a sklenice malinové limonády. Tak voněla a chutnala.

Ted James Grossi, aka Active Child, a skladba Coming Up. A tohle jsou Bleachers. The Van. Za 9 minut bude 7.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Tati.
4: Co pak?
3: Dívej.
4: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
5: www Neurobeat, Athéna Chlebová, něco něco, 100, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
6: Reklama na Radio 1.

7:02 vám všem ještě jednou krásné a dobré, byť v tuto chvíli poněkud pošmohné ráno. Je 13. června a popřát k svátku můžete všem Antonínům. Tady Old Schoolovka, Stereo MCs.

7 hodin, k tomu 16 minut. Dohrává Josh Conway Campbell. V zápětí se rozjedou Chinese American Bear s prostou výzvou Turn Up The Radio.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

okay, coming around. A teď belgický Haunted Youth se zásadní výzvou Wake Up.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Atlas, PESM number one. 7 hodin 42 minut, posloucháte Radio 1. A tohle je kola, Havlak Kantej.

Zola Jesus, Hunger. A teď jedni svejt pro všechny, které dnes zmůže lenost. A nebude se jim chtít uklízet.

0: Jedno.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. mintmarket.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo Mike Traffic a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Funambulist Kevin Davin, Bradobert Hatchery. A v souvislosti s renesancí slova nonšalantní mezi mládeží a blížícím se létem je čas vytáhnout nonšalantního Bon Vivána.

0: Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados.
1: Ano Lucano. A teď ještě jedna velmi talentovaná žena, Eka Vandala. Deska, která mě opravdu potěšila. Skladba Molly.

0: Kulturní servis.
1: Osm hodin, 41 minut, nejvyšší čas pro pravidelný kulturní servis Rádia 1. Takže, kam dnes můžete vzít na oslavu svátku všechny Antoníny? Z festivalu Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Rohan Design District, festival architektury, designu a témat současného města v pražském Karlíně a na Rohanském nábřeží. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Léto na zámku, dvoudenní open air festival v areálu Středočeského muzea v Roztokách. Artorzo, multižánrový festival na hradě Krakovec. Filmy. Kino 35 v 18 hodin srdcovka, ve 20 hodin den odhalení. Kino Dlabačov 18 hodin scary movie, ve 20 hodin den odhalení. Kino Pilotů v 19.20 drama, v 21.20 Die My Love. Edison Film Hub v 19 hodin soukromý život a v 21.15 Backrooms. Galerie. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518 a Epos 257. The Chemistry Gallery, Pat Orten, Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labirint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Trafo Galerie, Lucie Rosická, Laundromat, program projemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Dubravský, Drest. V Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. V Koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý. Pragovka Galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Art Toto, galerie v Uhelné mlýně, Timo bude. Karpuchina Gallery, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel, Trommel. Divadla. Divadlo v Celetné nabízí od 19.30 The Increased Difficulty of Concentration. Loď tajemství v 16 hodin, Circus Los Animales Fantasticos. Jatka 78 v 19.30 Up and Down. Koncerty a tančírny. U Bukaníra od 23 DJové Lumière, Willem a Stay Sky. V Groove Baru v 21.30 Dmitry Fuchs 2. Zlomená scéna Sofa Sound versus Business as Usual, Zero T, Trax a Basy. V Česdoku v 19 hodin Di Stefano Group, od 22 Groove Dog Jazz Students. V Rock Café od 20 Steve Sniff, Kaštan scéna Unijazzu, v 19 hodin Bezmen, Růší a DJ Core. Klub Non 07 na Strahově od 19 Tuch, Kožiš, Makrap. No a ještě kolonka ostatní, kde jsou dvě položky, Galerie Rudolfinum a Městská knihovna v Praze, Pražská muzejní noc, Husovo náměstí v Berouně, Hrnčířské a řemeslné trhy Beroun, Nožířství a dřevo do kuchyně. No a na Rádiu 1 od 13 hodin Ondřej Štindl, v 17 hodin Nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Not Safe for Work a od 22 pak The Workout. Toť vše z kulturního servisu, pojďme zpátky k hudbě.

8 hodin, 58 minut k tomu. Je nejvyšší čas se rozloučit. Mějte se báječně, užijte si skvělý víkend. Kdybyste nevěděli, kam odpoledne na procházku, nabízím možnost Říčan a open air vernisáže soch v prostoru v kouzelné zahradě. Moje maličkost tam bude hrát něco do chilloutu. A za 14 dní se jinak budu těšit opět na shledanou. Na závěr pro všechny, kteří se dnes chystají doma uklízet, tak tady je ideální píseň. Máme

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
4: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

0: že konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Krátká to pesničkářská záležitost, Lenka Zbořilová, to znamená Pimoňka, a je aktuální singel ve třetím patře. Minulotýždňová novinka, tento týždeň 14. město. Před nami je 13. pozícia, tam je pokles o 7 priečok zo 6 z minulého týždňa, 6 týždňov hit paráde. Je tu Monika Omerzu-Midriaková, jej projekt Leto s Monikou a skladba Tiger.

0: Ano, pod hladinou řeky Piráti 44, takmer jsem si polámal jazyk, a Doska 101, minulotýžňová novinka a 8. priečka v 22. kole Veľké sedmi. Pred nami je sedmička, 7 týždňový paráde, minulotýžňová štvorka, kapela Treska jednoskvrná a je skladba Něco mě studí z Dosky Schovaný v trávě. Platí pre túto skladbu úplne to isté ako pre skladbu Jsem hroznej od formácie Dvořák. To znamená, ak neskončí na prvom mieste, tak automaticky vypadáva. Ale je dosť možné, že si ešte z dosky Schovaný v trávě niečo nasadíme. Tak, Treska jednoskvrná, Něco mne studí a 7. miesto toho něco je tu dosť hodne. A ještě se tu s nimi stretneme.
1: Hit paráda česká je dost pěkná.

0: Dozněvá nám skladba Něco mě studí v podání kapely Treska, jednoskvrna, 7 týždňový parádě a 7. místo, minutýžňová štvorka. Šestka před nami, tam je skok z minulotýžňového 13. místa, 3 týždňový parádě, 2 slunce a skladba Serotonín.
1: Zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
2: Jo.
1: A mám jí teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako repovat.
2: Tak já to zkusím ještě jednou.

0: Pauza. Si HM-ko hudby.
1: Prednádoberný tlač.
0: Ľubí deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok.

kafe do šálku, protože chlastám a střídám ženský. Kradeš jim spánek po nocích a tichý dny, protože chlastám.

0: Novinka číslo 2, opäť solový projekt Václav Orcígr a Kakardo et Decumanus, skladba Říjen.
1: A my vstáváme z popela, říjnovej výdech a nádech.
0: Novinka číslo 3, to bol Luboslav Krajňák aka Mosajkra s hostujúcim Nike Vols, to znamená Kristianom Mikulovským, single Truly. Novinka číslo 4, to bolo trio Friedberg a skladba Woo. Alebo wow. No a novinka posledná, novinka číslo 5, to je Tomáš Dvořák aka Flex a skladba Railway Electro. Pätnáste miesto, tam je praský gitarista Jakub Jandu aka Jaguarundi a skladba The Way of the Road. Štrnáste miesto, Lenka Zbořilová aka Pivoňka, skladba Ve třetím patře.
2: Ve třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně.
0: 13. miesto, tam je projekt Letos s Monikou a single nazvaný Tiger.
3: Krajinou preteká zvieratko z temnoty na strach.
0: 12. miesto obsadilo praské trio Dvořák a ich single Jsem hroznej. Jedenácté miesto, Sára Vondrášková, aka Never Soul a Naked Water. Desiate miesto, tam je duo Cosmetic Institute, skladba Konference.

0: srdce má.
1: Piaté miesto, Něco něco mám ráda. Tvorka Laura Jašková a Kam ja volám a skladba Spánok. Trojka Katarzia, Pozví ma, neprídem. Nikdy, že

0: No a to je úplne všetko z 22. kola Veľkej sedmy. Prajem príjemný zbytok pracovného týždňa. Užite si víkend. Áno, máme pred sebou už leto za pár dní, za pár vlastne, za pár chvíľ. A popri tom všetkom tých radostiach, povinnostiach, starostiach a strastiach nezabudnite zahlasovať do Veľké sedmy a samozrejme ladiť Rádio 1 opäť zase niekedy do počutia. Myslím, že to na mňa vychádza ob 2 týždne. Všetko dobré želá Dan Šabík.
1: Veľká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
3: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
2: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Reklama na Radio 1.

Takhle Honze, před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra a pomalu jistě začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli, anebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Taky někdy i něco ještě staršího, nebo i něco novějšího, ale jedno jistý, žádný notoricky ohraný kousky to nebudou.

Tak ještě jednou příjemný poslech. Před Tomáš Vidra začíná pořad Staré poledne a jako první se nám představí skotská kapela NSU, což zřejmě si odvodili od takového výrazu, který se používá při pokru. Not so ugly. Tady jsou NSU a jejich skladba s názvem On the Road z desky z roku 69. Začíná Staré poledne.

Tak tolik skotská kapela NSU a jejich deska Turn On and Turn Me Down z roku 69, skladba On The Road. Teď se podíváme do Ameriky, do Connecticutu, do městečka New Haven, kde chodí do školy moje dcera, tak tímhle jí zdravím. Tady je kapela Pulse, která v New Haven v roce 69 vydala svoji skvělou desku a my si z ní dáme skladbu Another Woman.

Tak, tolik kapela Pulse. No a teď jedna taková romantická píseň. Mám tady kapelu z Philadelphia, říkali si Thunder and Roses. Jejich album King of the Black Sunshine vyšlo v roce 69 a tady je skladba Miluji ženu. I love a woman.

Tolik Thunder and Roses, jejich deska King of Black Sunrise z roku 69, I Love a Woman. No a teď do frankofonního Quebecu za kapelou Champignons. Album se jmenuje Premier Capsule, vyšlo v roce 72 a je tady Le Ghetto Noir.

Tolik kapela z Quebecu Champignons, album Premier Capsule z roku 72, Le Gueton Noir. Teď je tady formace, která si říkala Divoký máslo. No, akorát ty ceny jsou divoký. Wild Butter. Jejich album vyšlo v roce 1970 a my si z něho dáme skladbu s názvem Terribly Blind.

Wild Butter a jejich album z roku 1970. Teď tady britská formace, která si říkala Velvet Fog. Jejich album vyšlo v roce 69 a my si z něho dáme skladbu Plastic Man.

vedl Jorma Kaukonen. Teď tady mám partičku, která si říkala Redbone, což je takový kadžunský výraz pro někoho, kdo je napůl takovej a napůl takovej. Kapelu vedli bratři Patrick Vegas a Lolly Vegas, což byli indiáni z kmene Šošonů. A tady je jejich album s názvem Life, je to z roku 77 a my si dáme verzi, živou verzi jejich skladby Witch Queen of New Orleans.

of New Orleans. Kapela Redbone a jejich verze slavné skladby Witch Queen of New Orleans. A to byla čarodejnice Marie Lavoie, její hrob jeden z nejnavštěvovanějších vůbec na světě. Teď si skočíme, tak říkajíc, Down Under na Nový Zéland za kapelou Human Instinct, kterou vedl Billy TK, čili Billy Tekahuka, skvělý kytarista. Deska Stoned Guitar je z roku 72 a my si z ní dáme skladbu Midnight Sun.

0: Tolik kapela Human Instinct, jejich deska Stone Guitar z roku 1970 a skladba s názvem Midnight Sun.
1: Reklama Rádia 1.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
10: Reklama na Radio 1.
0: No a už tady máme připravenou kapelu Frost. Album se jmenuje Life at Grande Ballroom Detroit z roku 69. Skladba Danny's Tune.

It's down the road.

Tolik kapela Frost, album z roku 69, Life at Grande Ballroom. Teď už zase do Austrálie se podíváme za kapelou Buffalo. V roce 74 vydali desku s názvem Chci tě jenom kvůli tvýmu tělu a Only Want You For Your Body. Skladba se jmenuje Stay With Me.

Tolik kapela Buffalo, album Only Want You For Your Body z roku 74, skladba Stay With Me. Teď jsou tady Captain Beyond, jejich deska z roku 72 a skladba s názvem Dancing Madly Backwards.

To Link, kapela Captain Beyond, album z roku 72. Skladba Dancing Madly Backwards. Teď už jsou tady Blood Rock z Texasu, jejich deska 2 z roku 1971 a skladba s názvem Sable and Pearl.

Tolik kapela Blood Rock, jejich druhá deska z roku 72, Sable and Pearl. Teď se podíváme do Velké Británie za kapelou Curved Air, kterou vedla skvělá zpěvačka Sonia Christina. Tedy jejich album Live z roku 1975 a skladba Propositions. Propositions!

Tolik kapela Curved Air a jejich zpěvačka, která jako je fakt úžasná, Sonja Kristýna. No a teď už je tady Jesse Joyce, další hezky uječený dámský vokál. Album se jmenuje Love Me a skladba Miluj mě je ta, kterou teď uslyšíte. Jesse Joyce, album Love Me, skladba Love Me z roku 76.

Jesse Joyce, album Love Me z roku 76, ta titulní píseň. Teď jsou tady Living Blues, album Rocking at the Tweed Mill z roku 72 a Blázen do tebe, Fool for You.

Tolik Living Blues a album Rocking at the Tweed Mill z roku 72, skladba Fool for You. Teď už je tady Jimmy Dawkins a Otis Rush, deska All for Business z roku 73 a skladba s názvem Born in Poverty.

Tak tolik Jimmy Dawkins a jeho album All for Business z roku 73. Teď už jsou tady Indian Summer, jejich deska z roku 71 a skladba s názvem Black Sunshine.

To byla kapela Indian Summer a jejich deska z roku 1971, skladba s názvem Black Sunshine. No a teď tady máme partičku, která si říkala Straw Horse. Jejich skladba z desky z roku 69, skladba se jmenuje I Will Follow You.

Tak tolik kapela, která si říkala Straw Horse. No a teď už vás čeká poslední skladba dnešního Starého poledne. Loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se na slyšenou zase příští sobotu. Pokud si chcete dnešní záznam poslechnout ještě jednou, tak platforma YouTube, dáte heslo Staré poledne a záznam na vás vyskočí. Taky na platformě YouTube, pokud byste chtěli vědět něco o starých dobrých deskách, dáte si název Tisíc Alp na pustý ostrov, kde spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem vyprávíme o zajímavých starých dobrých deskách. No a poslední skladba dnešního Starého poledne, to jsou US Mails. Skladba z roku 68, jmenuje se Open Up Your Heart. Mějte se fajn, loučí se Tomáš Vidra.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mall a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. A

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Reklama na Radio 1. Ah.

za pár desítek vteřin bude jedna hodina odpoledne z vašich monitorů, ne z vašich reproduktorů. Slyšíte nějaké poklidné tóny? Jsou součástí skladby, která se jmenuje Overstory, ne, jmenuje se Outside a je z nový desky londýnského stylového jazzmana Chipa Wickhama. A je to taky první skladba, kterou po svém návratu z dovolené na Zotavenou do rádia pustil Ondřej Štindl, který zde bude mít tu čest vykonávat patřičné pracovní úkony do páté hodiny odpolední.

počátku to vysílání bude se nésti v podobném duchu, jako je tento po Chipovi Wickhamovi. Přikročím k puštění skladby Texas Moon od Leona Bridgese, který natočil spolu se skupinou Hwang Bin.

Leon Bridges doprovázený kapelou Juan Bin. Písně, jejíž název jsem ohlásil mylně, není to Texas Sun nebo Moon, ale je to skladba Seaside, dál. Curtis Harding, Bound Me, po něm píseň, kterou pro sebe objevil teprve nedávno, není jako úplně nová, ale jako z pozdního období tvorby umělce Prince, jmenuje se The World.

prečo by Finn Lema o jeho verzi skladby On the Battlefield. Snad některé z vás sebe určitě potěším extenzivním provedením klasiky Hey Joe, jaký před lety nahrála kajunská kapela Buckwheat Zydeco.

Tak tahle nahrávka mohla snad uspokojit ty z vás, který když poprvé slyšeli písení Hey Joe, řekli si jako dobrý, ale chybí tam pořádně dlouhý solo na tahací harmoniku. Kapela Buckwheat Zajdekou, po ní uslyšíte upoutávku na kulturní léto Rádia 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo Mike Traffic a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

ta upoutávce na kulturní léto Radia 1 slyšíte. Mile prostoduchou a řekl bych taková jako středně hybná píseň od The Nude Party z jejich aktuálního alba, jmenuje se Love is Electric, dál Shannon and the Clams, Golden Brown.

Super Shannon and the Clams, slyšíte píseň Dear Carol z nový desky kapely Love Burns, která už dobu mává tím praporem garážového roku. Vystřídá ji umělec Tim Presley, který vystupuje jako White Fans, taky z nový desky. Píseň se jmenuje Evaporate.

по White Fence slyšíte průkopníky. Tragický v něčem průkopníky tohle, jak se říká, jungle stylu kapelu Big Star, někdy z počátku 70. let, píseň se jmenuje Way Out West. Dávná bude i ta další nahrávka z koncertu Patti Smith. Zvuková kvalita je v skutku všelijaká, ale atmosféra silná.

Na konci 70. let, myslím, v San Francisku hrála Patti Smith Group píseň Pale Blue Eyes od Velvetu, která ještě zvolna přijde do verze Louie Louie. A vy do reklam ještě uslyšíte celkem novou nahrávku australské kapely Floodlights, The Light Won't Shine Forever.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.
7: Reklama na Radio 1.

plus minus bus, 2 hodiny odpoledne slyšíte píseň Zoom 97 z nový a řekl bych pěkný desky Kurta Weila, v názvu je dedikovaná jeho rodné Filadelfii, prosím pěkně. Dál uslyšíte duet dvou zralých lidí, Britta Jamesa Yorkstona a švédky Nini Persson, která v pravěku Rádia 1 byla častým hostem naší frekvence jakožto frontman kapely Cardigans. Píseň se jmenuje Hold Out for Love.

po Jamesi Oxtonovi I Hodu je tu stejnou person, slyšíte píseň Caught Up in the Past od Jeffa Tweedyho, Caught Up in the Past, jako uzamčen, polapen v minulosti, co jiného bychom my starší lidi měli taky dělat, že jo?

A po Jeffovi Tweedym pár let stará, ale řekl bych, píseň od kapely Paper Cuts, řekl bych nedoceněné kapely Paper Cuts, All Along

Señor Papercut se jmenuje All Along St. Mary's, vystřídána bude dvěma staršími kusy. Jeden z nich, no první z nich, Just Like Honey od Jesus and Mary Chain, a pak Lou Reed, přátelé, Sword of Damocles.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

slyšíte píseň, která se jmenuje Seabird, je z nové desky, nebo je to z desky debutující skupiny mladých londýnských umělců, která se jmenuje ta skupina Deary, ta píseň se jmenuje Seabird. Navážu o jejich o pár generací starší krajani. Zjevně je inspirovavší z kapely Cocteau Twins.

Cocktail Twins a jich dávno. Píseň Lorelei bude vystřídána opět něčím celkem aktuálním z letošní desky kapely s pro mě atraktivním názvem Bridget Calls Me Baby, exaltovaně romantická skladba.

Twin Peaks a Disappear dál v posledních několika málo letech velmi plodná kapela The Reds, Pinks and Purples. Your taste makes you strange. Silné stanovisko. A pak do reklamy ještě koncertní záznam Luny, která teďka natáčí koncertní varianty jednotlivých svých alb, tak z alba Bewitched titulní písení.

0: jedno.
1: Tati.
2: Co pak?
1: Dívej.
3: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
4: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
9: Reklama na Radio 1.

jsem si po mnoha letech vzpomněl na písničku Thrill Is Gone od B.B. Kinga. Hrával jsem ji v rádiu před desetiletími často a teď jsem se k ní slavně vrátil a navážou na ní další hlasy umělců zralého až nejzralejšího věku v další skladbě. To budou spolu Taj Mahal a kytarista Ray Cooder.

většinou těch zralých umělců nebo zralých hlasů, tak vynechána nemůže být Marianne Faithfull, Wilder Shores of Love.

Marian Faithfly, písně Wild the Show of Love, slyšíte kalifornskou kapelou Band, skladbu z jejich poslední, myslím, loňský či předloňský desky. Skladbu, která se jmenuje Smile, po ní kapela The Softs, která je v posledních měsících docela mohutně tlačená, ale řekl bych, že na ní i něco je. Uslyšíte od ní píseň.

από The Soft slyšíte píseň Altout Kaliforniana, ta je Sigala. A pak přijde na řadu přehled velký sedmý, přátelé.

Druhá novinka. Cardo a Dekumanus ve společné písničce Říjen.

Třetí novinka. Mosaikura featuring Nyka Walls a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

To dramatická píseň se jmenuje Watching Something Burn Up, je z nový desky britské kapely Brown Horse, a ta další píseň, to bude taky dramatická, byť daleko starší, Fire Trap od The Walkabouts.

To je píseň Firetrap od The Walkabouts ze západního pobřeží nebo ze Seattlu. A ještě zůstaneme u hudby amerického západu, tentokrát ji předvedou One Hand, jejíž frontman je z Colorada. A píseň se jmenuje Raise Our Hands a je v ní cítit silný dotek indiánské tradice.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
6: Reklama na Radio 1.

tóny, které slyšíte, jsou značně táhle, což znamená, že začíná takový ten úsek mého vysílání, bude trvat do kulturního servisu a bude značně táhlý celý. Jinak ta skladba, kterou jsem pustil na začátek, se jmenuje Overstory, natočila ji New Yorkská kapela, jejíž styl by se dal popsat jako kosmické country. Ta kapela Sus ji natočila, naváže Britka, myslím, Joanne Robertson z její letošní desky píseň Always Were, pak opět New Yorkský umělec, který se říká Cheval Somber, Hitch a Ride.

Peace and Summer, Hitch a Ride, natočil jít. Umělec Sheryl Sandberg, před ním jste slyšeli Joan Robertson a po něm umělkyni ze středozápadu Lael Neelovou.

Bridges naváže anoncovaný Nick Cave, skladba Sun Forest a po něm značně zmučená verze písně původně od Rolling Stones Play with Fire, jaký

Jonesová Play With Fire a do kulturního servisu uslyšíte ještě Damiana Dureda a Leonarda Cohena

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, mám v ruce příslušný listinný materiál a jsem připraven na vás seznámit s kulturním servisem Radio 1. Na sobotu 13. června toto letí teda 2026, kdy se koná festival žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech Prahy. V Rohan Design Districtu festival architektury a designu a téma současného města v pražském Karlíně a na Rohanském nábřeží. Taky landscape a multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Festival Léto na zámku, dvoudenní open air festival v areálu Středočeského muzea v Roztokách a festival multižánrový festival Artorzo na Hradě Krakovec. V kině 35 od 6, srdcovka od 8, den odhalení, kino Dlabačov od 6, scary movie a od 8, den odhalení, v kině pilotů od 19.20 drama a od 9 Die My Love, Edison Film Hub od 7, soukromý život od 16.10 Backrooms. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg, Art, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli, kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje, Vladimír 518 a Epos 257, The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže, Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, Galerie Středočeského kraje, Meltzer, Kinzel, Hilmar 1968-1978, Národní galerie ve Veletržním paláci, Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou, Docs Hit by News, Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění, ve Středočeském muzeu v Roztokách, Trnkova zahrada 2, Rokafé, Jan Pospíšil, Chaos Line, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan, Všechny krásy světa, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a Proti, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života, v galerii Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiku, Galerie Lázně v Liberci, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Trafogalery, Lucie Rosická, Landromat, Program Projemné zacházení, Vela Pelé, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Kostka, Borso Schlörins, Spectre in the Wedge, v Koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Pet Peter Kalmus, Prvý živý svatý, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořislavka, umělkyně Kateřina Šťastná, Intervaly v přítomnosti, Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, čítárna Unijazz Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu, Novoměstská radnice František Koudelka, výběr z díla Artoto, galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch a ve Veletržním paláci Tuskulum a v dalších místech v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026 a v galerii Benedikta Rita v Lounech František Kinzel Troml. Jinak divadlo v Celetné od 7:30 The Increased Difficulty of Concentration na Jatkách 78 od 7:30 Up and Down, u Bukanýra od 11 DJ Slimier, Willem a Stajsky, v Groovebaru od 10 Dmitry, Fuchs 2, Zlomená scéna, X-Sofa Sound, Business as Usual, Zero T, Tracks a Basy, v Jazz Doku od 7, Di Stefano Group, od 10 Groove Dog, Jazz to Dance, Rock Café od 8 Steve Sniff, Kaštanu od 7 Bezmen, Ruší a DJ Kor, na 7 nástrojové od 7 Ituhy, Kožiš a Makrab, a jinak ještě v galerii Rudolfinum a městské knihovně Pražská muzejní noc v Husově náměstí v Berouně, Hrnčířské a řemeslné trhy Beroun, nožířství, dřevo do kuchyně, na rádiu 1 od 8 na SFV od 10 The Workout, a je to vše z kulturního servisu.
2: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

po kulturním servisu slyšíte píseň The Hook, která otevírá novou desku sympatické kapely Widow Speak Dull. Si dopřeju mírně provinělé potěšení a podělím se s vámi o sérii chlapáckých rad, které ve skladbě World of Hurt artikuluje kapela Drive-By Truckers.

Drive-By Truckers vystřídala umělkyně Flock of Dimes, ta píseň se jmenuje The Enemy a z těch několika velmi málo skladeb, který vás ještě čekají, bude první Harmonia od Lily Seabird.

A dokonce mýho vysílání už zbývá jenom písně od Silver Juice a Boba Dylana a já se s vámi loučím. Byl jsem celkem rád, že jsem mohl být tady a zase budu za 14 dní. Hodlám sesypat své sešlé kosti na naši ředitelskou židli a do té doby se budu snažit, vy se taky snažte, studujte tracklist mého dnešního vysílání, uložil jsem ho na stránky rádia, možná se můj set, nebo doufám, nebo určitě se objeví na mém pověstném, trofám si říct, legendárním Mixcloudovém profilu. Prostě jako vždycky, mějte se fajn.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Reklama na Radio 1.
3: Pozor, pozor, alarm.
4: Pozor, pozor, alarm.
3: Alarm, pozor.
4: Alarm, alarm, pozor.
3: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
5: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
3: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100hlavým kolektivem DJs.
6: 100 lidí, 100 chutí.
3: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
5: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
3: Perto tam, Hans!

0: Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados.
1: Takže od prvního řádku.
2: Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
3: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
1: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Bang out.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalí, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.
8: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
9: Na Radio 1.
8: Na Radio 1.
9: Na Radio 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrt.

0: Ahoj, ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio.

0: jedno.
1: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
4: Reklama na Radio 1.
5: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.
5: Na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.

0: Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje rádio 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Tohle neřekl. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: všechno.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
3: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Zdendo, hraj něco!
1: Rádio 1.
2: Pěkná práce!
3: Ale prostě mě těží potřeba, to, že prostě jako já jsem vlastně, a já jsem říkala, že to je budoucnost, zjistíš ještě, že ještě není dítě doma, už to je ještě budoucnost, už to není budoucnost, a on taky říká, že ještě není dítě doma.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Sony.
1: Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
2: Škrt.

0: jedno.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

cosita para regalarte. La noche más loca, yo quiero tocar.

0: Hymbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu. Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.